0: Hi, this is Wayne Barrett from Slaughter on the Dogs, and you're listening to Drunkies Radio.
1: Nepřítelí, uvědomte si, že my dva nepatříme do stejné společnosti. Mezi námi bude vždycky zeď.